0: keď sa roztopí asfalt a polepí sa nám po nohách. V jadre sa roztaví piamka a roztrhá zemský plášť.
1: Neustoupím řečem o počasí, úsměve mě dnes neuprosíš, může se snažit, já neustoupím. Tvé hranice, ať se klidně zhroutí, já ty svý znám a neustoupím. Neustoupím. Neustoupím levným metaforám, vesmír a věčnost, to si řeš sám. Neustoupím. Život na to není dost dlouhý, vím, co chci a neustoupím.

0: bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3krát a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100krát. Každý večer jednou.
1: Príjemné piatkové ráno vám prajem z Rádia FM. Zobúdzate sa do ďalšieho krásneho slnečného dňa, ktorý dúfam budete celý tráviť v spoločnosti Rádia FM. Od mixa, od mikrofónu, netradične, ale to milšie a snaživejšie vám príjemné, dobré ráno. Praje Gallagher, tak dúfam, že opäť spolu zažijeme strhujúce okamihy. Začína sa ráno na FM-ku, ešte raz vítajte.

0: Ach, trink die Rolle, sind froh. Sie nehmen ein Gläschen und machen sie. So, jawohl, pohoda! Ibike! Ďakujeme veľmi pekne, to bola pesnička Som on snežný pluch. A teraz sa predstaví náš najmladší člen našej kapely so svojím solovým recitálom na konci piesne, takzvaným solom gitarovým.
1: Pesnička sa volá, že Mačo a Linda.

život tvoří pořadí věcí, které se zdají bezvýznamné. Včera jsem našel čepici s nápisem Adidas Cup, Danke schön. Adidas Cup, Danke schön. Adidas Cup, Danke schön.

úplně vyšitej. Potrměr na cestu nesvítí, když se vracím domů rozbitej. Po noze mi leze pavouk, jen tak na kout, tak jsem ho odfouk, bylo to vokou, se tako rovnou, pak jsem si na kout.

Thank you. Thank you very much. Je to super, že to počasí je tak pěkné, že? To je super, chvát. Nic lepšího tě jenom napadlo, rozhodlám počasí. Pojď!

0: Ďakujem. Díky moc.
1: Počúvate Ventolina naživo z festivalu Pohoda.
0: Ja taky. Ja sa taky teším, že sa tešíte, pretože ja už tu budu, ale... Bohužel. Takže, díky moc.

0: Počúvate Bentolina naživo z festivalu Pohoda.
1: Ja bych vám všel. Díky moc. Ja bych vám všel poděkovat. Ja teď zahraju poslední písničku. Díky moc a uvidíme se třeba ještě někdy někde. Budu rád. Takže páni, děkuju, opravdu moc děkuju.

Festivalové rádio FM. Prežite festivalové leto s rádiom FM. Počúvaš festivalové rádio FM. Festivalové rádio FM.